0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
1: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach, Nasai Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2, držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
4: Co? Haló, kdo?
1: Haló?
3: Ahoj.
4: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
4: Ne!
1: Ne!
3: To je na infarkt.
4: Iveta!
5: Ty jsi dobrá!
4: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
3: Dobrý,
1: to se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. kilogramu... Na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Kde to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.
3: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Evropa 2. 80.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
3: Voda už prostě nestačí.
4: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
2: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: My stojí nejsem je s váma mluvit.
2: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaji šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Za 3 kilometry začne.
7: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
8: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Evropa 2. 8 let.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dáte respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
0: 98.2 a 105.5 FM.
3: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na Evropa2.cz a bav se na maximum.
4: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Ladíte sobotní Evropu 2 je 7, pojďme na čerstvé zprávy, které nachystala Zuzka Kozáková.
2: Hezké ráno. Ve Velehradě na Uhersko-Hradišťku dnes začnou dvoudenní dny lidí dobré vůle. Cyrilometodějské slavnosti připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letos bude v Královské kapli Velehradské baziliky vystavena lebka svatého Lukáše. Relikvie je uchovávána v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy z přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiální akce zrušila. Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek potvrdil ČTK, že pražský klub neakceptuje rozhodnutí Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy o Artis Brno. Obrátí se proto na soud. Turek je po konzultaci s právníky i nadále přesvědčený, že Dukla po vyloučení Karviné měla jako tým sestupující z nejvyšší soutěže dostat přednost před náhradníky z druhé ligy.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Uzavřeno je to na dálnici D5 ve směru na Prahu na 29. kilometru. Probíhají tu záchranné a vyprošťovací práce poté, co se tu střetla dodávka s nákladním vozem. Záchranné složky pak zasahují také na D6. Jedná se o trasu Karlovy Vary Cheb a stý 32. kilometr. Je tady vážná nehoda osobního vozu.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: V tuto chvíli jasno až polojasno. Během odpoledne a večera očekáváme oblačnost, která postupně přijde od severozápadu a přidá se k tomu i déšť či přehánky, zejména na severu a severozápadě. Na teploměrech naměříme většinou od 20 do 25 stupňů, na jižní Moravě to může být až 27 stupňů Celsia a místy může vát čerstvý vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Tolik dnešní první zprávy, vy jste s Evropou 2 a teď už taky s Kubou Štěpánem.
1: Zuzko, děkujeme a i tobě přeju pěkný ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jsme se neviděli v dobré náladě, tak konstelace, já to úplně cítím, jak to sála, jak je člověk takový jako nabitej, zejména v 7.03.
2: Mm-hmm. Určitě.
1: Pojďme si střelit do vlastní nohy.
2: No to si střelil ty.
1: Jony, Kygo, Kalita Griffin, One Republic nebo i novinka od Martina Garrixa a Eda Sheerana nám budou dělat společnost tak krásný víkend a dobré ráno, díky, že ladíte. My jsme Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Je 7.20, posloucháte Evropu 2. Sobotní ráno má jednu velkou výhodu. Člověk nemusí hnedka nikam běžet, může si dát kávu trochu pomalej a u některých momentů by nejradši zmáčknul tlačítko opakovat. A přesně do této nálady sedí novinka Repeated od Martina Garrixa a Eda Sheerana. Za ní je docela zajímavý příběh, protože skladba začala vznikat už před lety. Fanoušci svým způsobem na ní čekali skoro jako na víkend po dlouhém týdnu a teď už je konečně tady. Je to kombinace Sheeranovy romantiky a Garrixovy energie. Song o tom, že některé chvíle bychom si chtěli pouštět znovu. A upřímně, kdyby šlo dát repeat i celé sobotní ráno, tak já mačkám tlačítko dřív, než se někdo zeptá, a kdo vynese ten koš. Hezké ráno, Nicky pokračuje na Evropě 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take
3: you. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdraví.

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když se v seriálu Návštěvníci hovořilo o centrálním mozku lidstva, byl jsem tím myšlen já.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 7.36 ukazují hodiny, jak to momentálně vypadá na cestách. D5 je v tuto chvíli neprůjezdná na trase z Plzně do Prahy za Žebrákem. Na 30. kilometru došlo k hromadné nehodě, na místě jsou záchranné složky a vyplatí se sjet už na 34. kilometru a nehodu obět po staré silnici 605. A komplikace jsou i, jak se dívám na D6 ve směru z Karlových Varů do Chebu, na 132. a půltém kilometru po nehodě hořelo osobní vozidlo, kolem se jezdí pouze jedním pruhem, tak ať už jedete kamkoliv, hlavně v klidu, žádný spěch a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.

s Marshmallow, Paul Fundy, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmobeats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4. červenec, Ostrava, Dolní Vítkovice.

0: Hezké ráno, 7.46 je aktuální čas. No, pojďme se podívat trochu na letní lásky. Letní lásky nejsou jenom filmový trik a nějaký song k západu slunce. Podle dat zažilo letní románek 42% žen a 52% mužů. Takže skoro každý druhý člověk má někde v hlavě příběh, který začal samozřejmě krásným počasím, volnem a v neposlední řadě pocitem, že v červenci se prostě žije trochu odvážněji. A je zajímavé, že ne vždycky to skončí poslední zprávou z dovolené. U části lidí z letního randění vznikl i dlouhodobý vztah. Léto tomu zkrátka přeje delší večery, víc cestování, lepší nálada a méně vrstev oblečení i životních samozřejmě obran. Takže jestli vás někdy smetla letní láska, nejste naivní. Jste statisticky velmi dobře zařazení. Letní láska na rovinu je krásná věc, jen je dobré neplést si osud s někým, kdo měl v červenci hezký opálení a volný pokoj v hotelu. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Hi. Hi, come in.
3: Ovace ve stoje si na letošním festivalu Sundance vysloužil snímek pozvání. Suma sumárum jde o třetí režijní počin herečky Olivie Wilde. Za kamerou debutovala v roce 2019 teenagerskou komedii Šprtky to chtějí taky. Před 4 lety pak uvedla psychologický thriller s názvem To nic drahá. Námět filmu Pozvání není původní. Vychází z italských Naprostých cizinců z roku 2016. Podle tohoto vzoru vznikla španělská verze Sentimental a před 2 lety se stejné látky chytila také slovenská režisérka Marta Ferencová v komedii V dobrém i zlém. Děj filmu se točí okolo celkem běžného páru Angely a Joea. Jehož jiskra pomalu uhasíná. Stvárnili je Olivia Wilde se Sethem Rogenem. Jejich protipólem jsou bujaří a sexuálně nevázaní Pína a Hawk v podání Penelope Cruz a Edwarda Nortona, kteří bydlí ve stejném bytovém komplexu.
4: We feel a very strong connection with you guys.
5: That is so nice, thank you.
3: Yeah. Když jednou večer Angela a Joe pozvou své záhadné sousedy z horního patra na večeři, netuší, jaký nečekaný směr zdánlivě nevinné setkání nabere.
6: Just to be clear, you, her and me.
4: Yes.
6: Me too.
4: Yes, also you.
3: Snímek Pozvání je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
8: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka. Evropa 2.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: 8.01 ukazují hodiny, ladíte víkendovou Evropu 2. Jdeme na nové zprávy, pokračuje Zuzka Kozáková.
2: Dobré ráno. Na řeckém ostrově Rodos zemřel v pátek 19-letý Čech. Na silnici, která vede přes pobřežní obec Afantu na severovýchodě ostrova, ho osobním vozidlem srazil Řek. Čech svým zraněním později podlehl. Řidič vozidla byl zadržen a policie se ho podle řeckého webu chystá obvinit. Energetická společnost ČEZ od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Elektřina například u dvouletých tarifů tak zdraží zhruba o 6%, plyn o přibližně 17%. V souhrnu jde o desítky až nízké stovky korun za spotřebovanou megawatt hodinu. Úprava se nyní podle společnosti dotkne několika procent zákazníků, kterým končí fixace. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily ve Wimbledonu do osmifinále a utkají se spolu o čtvrtfinále. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na trávě v All England Clubu Nikolu Bartůňkovou 6-3, 7-5. Nasazená desítka Muchová porazila Mananciu Savankevovou z Tajska 6-2, 7-6.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Stále počítejte s omezením na D6 ve směru z Varů na Cheb. Na stém 32. kilometru bouralo osobní vozidlo, v místě zasahují záchranné složky. Další komplikace hlásí D1, a to ve směru k polským hranicím na 212. kilometru, kde bouralo osobní vozidlo. Na Kladensku ve Slaném v Ouvalově ulici pak bourala dvě osobní vozidla.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku máme prozatím jasno až polojasno. Během odpoledne a večera se to pokazí, od severozápadu dorazí oblačnost a k tomu se přidají přehánky nebo občasný déšť na severu a severozápadě. Nejvyšší denní teploty očekáváme mezi 20 až 25 stupni. Na jižní Moravě se může teplota dostat k 27 stupňům a místy může vát taktéž čerstvý vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a 3 minuty po 8 pokračuje Kuba Štěpán.
1: Věřím, že se vám dneska stává líp než přesně před týdnem. Přeci jen taková horka, co to byla, nejsou úplně běžný, že? Ale to nás dnes i zítra rozhodně nerozhodí. Steven Sanchez pokračuje tady u nás na Evropě 2.
0: Evropa 2.

0: inside that I dare not try to kill. I can change my path, I can learn his heart, but I cannot change his will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she return to my side.
1: Hezký den, posloucháte sobotní Evropu 2. Je sobota zatem 4. července, 8.19 na hodinách. Možná máte konečně klid, volno po pracovním týdnu, nemusíte nic hasit, jak se tak lidově říká. Jak ale ukazují data, skoro polovina dospělých tvrdí, že jejich život má málo zábavy. Nemálo práce, povinností, mailů nebo plateb, těch máme většinou dost, ale obyčejné radosti, u které se na chvíli vypne hlava a den najednou nepůsobí jako nějaký seznam úkolů. Za největší brzdu lidé označují peníze, označují čas a taky povinnost. Což zní přesně jako dospělý život v jedné větě. Dobrá zpráva ale je, že zábava nemusí znamenat víkend například v Monaku, kdy stačí vyjít ven, pustit se oblíbenou muziku, potkat se s někým, u koho nemusíte předstírat, jak všechno je zalitý sluncem. A tak samozřejmě dát dní trochu lehčí tón, tudíž jestli si dneska dopřejete něco vyloženě pro radost,

vůbec se za to neomlouvejte. Někdo chodí na terapii, někdo si koupí dort a někdy ten dort má daleko rychlejší účinek. Switch Disco, Alex War nebo i Alice Imagine Dragons nám budou dělat společnost za chvíli na Evropě 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pojďme zkontrolovat v 8.35 provoz. Nehoda je na D5 ve směru z Plzně do Prahy mezi Žebrákem a Zdicemi. Na 30. kilometru došetřují hromadnou nehodu, postojíte si okolo čtvrt hodiny. Silnější provoz je momentálně na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic, a to před Benešovem. Hlásíte čekačku na 5 minut. Komplikace jsou i na silnici 9, a to na trase z České Lípy do Nového Boru. Na výjezdu z České Lípy se u pneu servisu v Borské ulici srazila dvě osobní vozidla. Díky, Michale, za info. Tak ať už míříte kamkoliv, hlavně v klidu, žádný spěch a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Schválně, jestli se to týká i vás, třetina hotelových hostů přiznává odnášení jídla ze snídaňového bufetu, a to na později. Asi se shodneme na tom, že hotely jsou svým způsobem zvláštním ekosystémem. Doma by si málo kdo dal do kapsy 3 croissanty, že jo, jogurt a banán v uvozovkách na později, ale u hotelových bufetů se z některých lidí stává logistický manažer snídaňových zásob. Co, Zuzko?
1: Ano, tak přece to tam nenechám, že jo?
0: No a pozor, pak jsou tady návyky, které uzní trochu jako varování pro dalšího hosta. Třeba praní drobného prádla v hotelové konvici.
1: Jo, ano, tak počkej.
0: V té samé konvici, které si někdo další zalije čaj. Mm-hmm. Jo, najednou i průměrná káva z recepce tak jako působí jako luxusní a hygienicky jistější volba.
1: To vážně někdo dělá.
0: Nemám to vycucený z prstu, beru to z britských dat.
1: No, jestli to říkají britský data.
0: Hele, hotel zkrátka ukáže, jak rozdílně lidi chápou větu chovejte se jako doma, že jo? Někteří tím myslí pohodlí, jiní se očividně myslí, že pokojová služba je připravená i na takový domácí experimenty, které by dle mého neměly opustit ani koupelnu.
1: To asi ne.
0: Miluju bizáry. Evropa 2.
2: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží na kopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
2: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, je 9.02. Zuzka Kozáková připravila další zprávy, tak pojďme do nich.
2: Hezké ráno. Hygienici zrušili zákaz koupání na Orlické přehradě u Podolska na Písecku. Stále tady však zůstává voda nevhodná ke koupání. Ale zákaz dál platí na třech místech v zemi. Na Stříbrném rybníce v Hradci Králové, na přehradě Sedlice na Pelhřimovsku, Domanínském rybníce na Žďársku a biotopu Paseka na Olomoucku. Ode dneška do pátku 10. července nepojede metro na lince C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Za jednodenní návštěvu italských Benátek by mohli turisté v dohledné době zaplatit až 50 eur. Tato částka by se neplatila pokaždé, ale jen v nejvíce vytížených dnech a netýkala by se všech. Vstup do Benátek je spoplatněn od roku 2024 a stojí aktuálně 10 eur, při včasné rezervaci 5 eur. Nové vedení radnice ale tvrdí, že opatření nesplnilo svůj účel, tedy nesnížilo počet turistů ve městě.
1: Spíš vybrali jsme méně.
3: Kde to stojí?
2: Začneme na dálnici D1. Bouralo tu osobní vozidlo ve směru na Prahu na stém 67. kilometru. V Plumlově na Prostějovsku na hlavním náměstí se srazil osobní vůz s cyklistou a na Kladensku opatrně ve Svinařově v ulici Rudé armády bourala dvě osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je jasno až polojasno, postupně během dne počítejte s přibýváním oblačnosti, která přijde od severu západu a k večeru zejména na severu a severozápadě očekáváme občasný déšť či přehánky. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě to místy může být 27 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 4 minuty po 9. opět pokračuje Kuba Štěpán.
1: Co některé dokáže vytáhnout z postele? U spousty lidí to není disciplína ani velké plány, ale malý rituál, kvůli kterému jdou večer klidně spát i dřív. Kvůli čemu? Dozvíte se za chvíli.

0: Sobotní dopoledne užíváte ve společnosti Evropy 2. Někdo chodí spát dřív kvůli zdraví, někdo kvůli lepšímu výkonu, někdo proto, že už prostě nevydrží dalšího seriálu. A pak tu jsou lidé s mnohem čistší motivací, kterou je ranní káva. Právě ranní rituály jsou pro mnoho lidí malý důvod, proč vůbec vylézt z postele. Nejde jenom o kofein, snídani nebo první pohled z okna, jde o těch vyloženě pár minut, kdy den ještě nezačal naplno tlačit, mobil se tváří svým způsobem nenápadně a člověk má pocit, že nad tím vším má alespoň na chvilku kontrolu. Podle jednoho zkoumání mezi milovníky kávy si skoro polovina lidí chodí lehnout dřív jenom proto, aby si ráno mohla svůj šálek v klidu vychutnat. A většina si ho připravuje doma, takže z obyčejného nápoje vzniká malý ranní obřad. Takový startovací knoflík, bez kterého by se den možná rozběhl, ale rozhodně by se nerozběhl elegantně. Takže jestli vás dneska z postele nevytáhla disciplína, ambice, ani případně chuť dobít svět, vůbec nevadí, protože někdy úplně stačí malý ranní rituál. Velké životní plány můžou počkat. Minimálně do chvíle, kdy přestaneme držet hrnek jako záchranný kruh. Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již.
2: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
0: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.

na Evropě 2. Tady je Chuck Norris. Když tě ve snu kopnu, zemřeš i ve skutečnosti.

0: Kde to stojí?
1: Jdeme v 9.32 zkontrolovat dopravní situaci. Zdržení vás čeká na D5 ve směru z Plzně do Prahy u Žebráku. Na 30. kilometru šetří dopravní nehodu, jezdí se kolem pouze jedním pruhem a postojíte si okolo 15 minut. Čtvrt hodina navíc je i na D1, a to na trase z Prahy do Brna před Šmejkalkou. Od 23. a 5. kilometru je omezení a navíc nám hlásíte z místa i dopravní nehodu. Silnice 3 zpomaluje na trase do Českých Budějovic před Benešovem. Kolona začíná už přemračí a je to na 10 minut. V Praze se srazila dvě osobní vozidla v Českobrodské směrem z centra do Běchovic. Podobně je tomu v obci Svinařov v ulici Rudé armády. A pozor, i v Rychnově nad Kněžnou. Dva vozy se srazily v Dobrovského ulici. Tak ať už míříte kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Letní vibe Evropy 2.

0: LP na Evropě 2 a song Lasanyu, který vydala v roce 2015. Skladba nejdřív výrazně zabodovala hlavně v Evropě, třeba v Řecku, Itálii nebo Francii, a až potom si našla cestu opravdu k širokému publiku. Je to píseň o vztahu, který se rozpadá, a v neposlední řadě o tom zvláštním pocitu, kdy člověk do něčeho dá úplně všechno, ale na druhé straně to možná nikdy nedopadne tak, jak doufal. Není to ale samozřejmě žádná uplakaná balada. Lasanyu má v sobě smutek, hrdost i sílu, a hlavně hlas LP, který poznáte prakticky okamžitě. Na to bych si i vsadil Leony a Callum Scott nebo je Martin Garrix o koření další minuty na Evropě 2. Tak držte vlnu a hezký dopoledne přejeme.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Připijme si na naši svatbu. Bez dramat a zbytečných hádek.
3: Z naší strany nebudou.
4: A my s tím nezačneme.
5: Francouzská komedie A je to tady zas navazuje na komedii Kokoriko z roku 2024. V hlavních rolích se vracejí Christian Clavier jako aristokrat a Didier Bourdon jako muž z úplně jiného společenského prostředí.
3: Co mi to tu vykládáte? Jste šílený?
5: Pokračování znovu rozehrává situaci kolem Alice a François. Jejich svatba měla být po všech předchozích zmatcích už jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. Jenže v téhle rodině se klid drží jen do chvíle, než se znovu otevře téma původu, identity a hrdosti.
3: On je totiž Turek, co? Sakra.
5: A teď zrovna vyšlo najevo, že dřívější výsledky DNA testů Frederika a Gerára byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Jo, jako jogurt.
5: Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a stanou se z nich vášniví obhájci svých původních kořenů.
3: Vy jeden tajmůstkáři, proč jste mi o tom neřekl?
5: Navzdory všemu ale musí najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den. Komedie A je to tady zas je premiérově v kinech.
3: Sakra. Kdože?
5: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 8.
6: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
7: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
1: 58.2 a 105.5 FM.
8: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
9: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz. Oh, father, tell me.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2 od 10. hodina. Na řadě jsou nové zprávy a s nimi přichází Zuzka Kozáková.
2: Hezké dopoledne. Ve Velehradě na Uherskohradišťku dnes začnou dvoudenní dny lidí dobré vůle. Cyrilometodějské slavnosti připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letos bude v Královské kapli Velehradské baziliky vystavena lebka svatého Lukáše. Relikvie je uchovávána v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kdy mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy s přehřátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiální akce zrušila. Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek potvrdil ČTK, že pražský klub neakceptuje rozhodnutí Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy o Artis Brno. Obrátí se proto na soud. Turek je po konzultaci s právníky i nadále přesvědčený, že Dukla po vyloučení Karviné měla jako tým sestupující z nejvyšší soutěže dostat přednost před náhradníky z druhé ligy.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: S nehodou počítejte na dálnici D8 ve směru na Prahu. Bouralo tu nákladní vozidlo na 24. kilometru. Další komplikace jsou na D3. Na trase Mezno-Kaplice máme na 82. kilometru odstavená dvě vozidla a sraženou zvěř hlásí D55. Jde o trasu na Pajedla Hulín a 23. kilometr.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Venku je jasno až polojasno, počítejte postupně s oblačností, mohou se objevit přehánky či občasný déšť, zejména na severu a severozápadě, ale to až ve večerních hodinách. V průběhu dne naměříme nejvyšší teploty od 20 do 25 stupňů, k 27 se to může dostat na jižní Moravě. Tolik zprávy, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Kubou Štěpánem.
1: Je to tak. Jak to, že některým vztah vydrží i po letech? Recept je překvapivě jednoduchý, jen dvě ingredience. Jaké? I to se dozvíte, když i dál budete na dosah sobotní Evropy 2. Hezký dopoledne.
3: Evropa 2.

0: Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte víkendovou Evropu 2. Určitě máte ve svém okolí aspoň někoho, kdo tvoří pár a i po letech má v očích pořád ten hezký lesk. A pak jsou páry, u kterých máte pocit, že jejich hlavní společný jazyk je povzdech, ticho a věta, tohle už jsme řešili. Podle vztahových psychologů za šťastným manželstvím často nestojí žádná velká věda, spíš dvě úplně obyčejné věci, které se ale z dlouhých vztahů umí nenápadně vytratit. Žena potřebuje cítit pozornost, něhu a to, že je pro partnera pořád výjimečná, a muž zase potřebuje cítit uznání, že to, co dělá, někdo vidí a bere vážně. Nejde o to doma sehrávat romantický film od rána do večera. Spíš jde o malé signály, všimnout si, pochválit, poděkovat, podívat se na toho druhého, ne jako na součást vybavení bytu, ale jako na někoho, koho jsme se kdysi vybrali dobrovolně, což je po letech soužití někdy skoro dojemné zjištění, že trocha pozornosti, trocha uznání a hned je doma větší šance na lásku, než na pasivně agresivní zavírání myčky. Evropa 2.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Končuje šera s kámošema na jedno a vrátí se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
4: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata, takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Kruhy v obilí jsou mým způsobem, jak říct světu, že si kukuřice někdy potřebuje lehnout.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pojďme zkontrolovat provoz. D1 vázne směrem z Prahy do Brna od Pražského okruhu až ke Šmejkalce. Kolonu čekejte mezi 12. až 24. kilometrem. Pozor i na kilometr 21. Dvě auta jsou po nehodě v odstavném pruhu. Zdržení je momentálně na 20 minut. Směrem do Brna po D1 pak zpomalíte u Kývalky na kilometru 182, kde pracují silničáři. Postojíte si další čtvrt hodinu. D1 z Prahy do Ostravy vás pak zdrží na 20 minut u Roucínova, to na kilometru 214. Frontu hlásíte taky ze silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic. Kolona je na 15 minut před Benešovem. Díky Kamilo za info. Silnice 34 je problémová z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova, kde opravují vozovku. Počítejte s dalšíma 20 minutama navíc. A pozor, ve Valašském Meziříčí osobní vozidlo se střetlo s cyklistou v ulici Masarykova. Tak ať už míříte kamkoliv, hlavně v klidu, žádný spěch a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.

0: Na Evropě je Miles Smith a novinka Heaven. Britský zpěvák z Lutonu ji zařadil na své debutové album a znovu v ní ukazuje to, co mu funguje úplně nejlíp. Silný hlas, kytary, emoce a refrén, který se nestratí ani mezi velkými popovými jmény. Miles Smith na sebe výrazně upozornil už dřív. Jednou z jeho silných věcí byla skladba Nice to Meet You, která zní lehce, pozitivně a má přesně ten typ melodie, která se člověku připomene i ve chvíli, kdy ji vůbec nečeká. A úplně nejvíc ho vystřelil single Stargazing z roku 2024. Ten z ní udělal jedno z nejvýraznějších nových britských hlasů a doslova do písmene mu otevřel cestu k milionům posluchačům po celém světě. Takže kdybychom ho měli nějakým způsobem představit v rychlosti, Miles Smith, Luton, kytara, velký refrény a emoce bez zbytečného divadla. A po novince Heaven je víc než jasný, že tohle jméno si v playlistu ještě nějakou dobu 100% bude držet místo. My jsme Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 80.
2: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
3: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už nestačí. Prostě nestačí.
4: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z Fondu zábrany škod.
1: 98.2 a 105.5 FM.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Učík máte sobotní Evropu 2, jdeme na zprávy v 11.02. Slovo si bere Zuzka Kozáková.
2: Hezké dopoledne. Na řeckém ostrově Rodos zemřel v pátek 19-letý Čech. Na silnici, která vede přes pobřežní obec Afantu na severovýchodě ostrova, ho osobním vozidlem srazil Řek. Čech svým zraněním později podlehl. Řidič vozidla byl zadržen a policie se ho podle řeckého webu chystá obvinit. Energetická společnost ČEZ od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Elektřina například u dvouletých tarifů tak zdraží zhruba o 6%, plyn o přibližně 17%. V souhrnu jde o desítky až nízké stovky korun za spotřebovanou megawatt hodinu. Úprava se nyní podle společnosti dotkne několika procent zákazníků, kterým končí fixace. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily ve Wimbledonu do osmifinále a utkají se spolu o čtvrtfinále. Předloňská šampionka Krejčíková zdolala na trávě v All England Clubu Nikolu Bartůňkovou 6-3, 7-5. Nasazená desítka Muchová porazila Manančaju Savankevovou z Tajska 6-2, 7-6.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: S nehodou počítejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 29. kilometru se srazil autobus s osobním vozem. Ve Valašském Meziříčí máme nehodu v Masarykově ulici, bouralo se na Liberecku na silnici 13 na vjezdu do Pertoltic a opatrnost se vyplatí i v Rychnově nad Kněžnou. V Dobrovského ulici se srazily dva vozy.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Prozatím jasno až polojasno, během odpoledne a večera očekáváme oblačnost a mohlo by také pršet, zejména na severu a severozápadě. Na teploměrech naměříme od 20 do 25 stupňů, na jižní Moravě se pak teplota může dostat k 27. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 4 minuty po 11. opět pokračuje Kuba Štěpán.
1: Z hudebního jména zazní maximum muziky Paulie Garant, Justin Bieber, Kygo, Griffin a Khalid, Neboy Two Colors. Tak ať už jste kdekoliv, přejeme pěkný dopoledne. Tady je vaše víkendová Evropa 2.
0: Evropa 2. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Sobotní dopoledne užíváte s Evropou 2. Nejen při pohledu z okna, ale i na předpověď musím konstatovat, že počasí momentálně jede dost nepředvídatelný letní režim. Ráno člověk věří ve slunce, odpoledne už kouká po deštníku a večer lehce přemýšlí, jestli náhodou nebyla chyba uklidit bundu do skříně. Dneska to teda ještě bude docela příjemný, teploty mají být většinou mezi 19 až 24 stupni, na Moravě dokonce až kolem 26. Během dne ale začne přibývat oblačnosti a večer se hlavně na severu Čech mohou objevit přehánky. V neděli už dorazí déšť teda častější, na horách to bude výraznější a výjimečně se má přidat i bouřka. A začátek týdne, se koukám, má grandiozně pokračovat v podobném módu. Více mraků, více deště a od úterý znovu možnost bouřek. No samé skvělé zprávy pro nás všechny, kteří mají naplánované po víkendu volno. Od pondělí dovolená, od pondělí vydatný déšť. Krásně se ukazuje, že i vesmír má smysl pro humor. Bohužel ne zrovna suchý.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

Fry s Marshmallow, Paul Fundy, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Jak to vypadá v 11.35 na silnicích? No na rovinu nic moc. D1 vázne za výjezdem z Prahy do Brna před Šmejkalkou, kde je na 24. kilometru omezení a jezdí se pouze jedním pruhem, čekejte až půl hodiny. Pak je zdržení před Brnem ve stejném směru, a to u Kývalky na kilometru 182. D8 vázne z Ústí do Prahy u Roudnice nad Labem, kolona je na půl hodiny, na 28. kilometru se jede jedním pruhem. Velmi silný provoz je na silnici 3 směrem do Českých Budějovic před Benešovem. Fronta aut se táhne od mrače a je to teď aktuálně na 20 minut. Podobně se zdržíte na silnici 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle u Cerekvic a čerstvá nehoda je v Táboře. V Jihlavské ulici se srazily 4 vozy. Tak ať už jedete kamkoliv, pevný nervy, žádný spěch a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.

0: uších vám vybruje víkendová Evropa 2. Od začátku Beats for Love vysíláme na E2 denně živě z Ostravy, vždy od 14 do 20 hodin. A i poslední den se přepojíme za Ondrou Vodným a Pavlem Cejnerem doprostřed jednoho z největších tanečních festivalů v České republice. Na sociálních sítích přinášíme neskutečné zajímavosti, včetně exkluzivních rozhovorů, a samozřejmě mapujeme i dění velmi detailně. Mrkněte na Instagram i web Evropa2.cz a buďte u toho s námi až do samotného finále. Ve 14 hodin se opět přepneme na festivalový mod živě z Ostravy, kde vám Evropa 2 drží flek.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 80.
2: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
3: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
4: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě, voda už prostě

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2, za necelou minutu bude 12, jdeme na zprávy, které připravila Zuzka Kozáková.
2: Dobré poledne. Kvůli dopravní nehodě je u Sokolova od rána omezen průjezd po dálnici D6 ve směru na Cheb. Při havárii osobního auta se zranilo 5 lidí, 4 zranění byla lehká a jedna dívka se středně těžkým poraněním byla letecky transportována do plzeňské fakultní nemocnice. Ve směru na Cheb se jezdí aktuálně jedním pruhem. Ode dneška do pátku 10. července nepojede metro na lince C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Důvodem je modernizace zabezpečovacího zařízení. Cestující mohou využít náhradní autobusovou dopravu XC. Za jednodenní návštěvu italských Benátek by mohli turisté v dohledné době zaplatit i 50 eur. Tato částka by se neplatila pokaždé, ale jen v nejvíce vytížených dnech a netýkala by se všech. Vstup do Benátek je spoplatněn od roku 2024 a stojí aktuálně 10 eur, při včasné rezervaci 5 eur. Nové vedení radnice ale tvrdí, že opatření nesplnilo svůj účel, tedy nesnížilo počet turistů ve městě.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D1 pozor ve směru na Brno, bourala tu dvě osobní vozidla na 16. kilometru. Nehodu hlásí Tábor, v Jihlavské ulici se srazila 4 osobní vozidla a na Jindřichohradecku opatrně u Lásenic. V tomto případě se srazily 2 vozy.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Jasno až polojasno, místy počítejte s tím, že je zataženo, v průběhu odpoledne dorazí oblačnost, zejména na severu a severozápadě, pak počítejte taktéž s deštěm či přeháňkami. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 20 do 25 stupňů, na jižní Moravě se teplota může dostat k 27. Ode mě je to vše, jste s Evropou 2 a opět taky s Kubou Štěpánem.
1: Překvapuje mě, že hodně z vás je v době oběda na cestách, jak mi píše Ketka s Lenkou, míří do Nového Města nad Metují. Moje bývalá třídní ze základky posílá pozdrav a jede kupovat oblek. Děkuju za zprávy. Je samozřejmě super, že s váma i nadále vaše prázdninová Evropa 2 a Charlotte Gott nebo Steven Sanchez pokračují u Maxima muziky.

Společnost vám dělá sobotní Evropa 2. Možná jste právě teď na dovolené, obědváte někde v klidu, poznáváte nové místo, jste na horách, u moře, na chalupě nebo prostě jenom mimo dosah pracovních e-mailů. A jestli ano, upřímně vám to přeju. Jen ale pozor, aby ta dovolená nebyla moc krátká. Velmi intenzivně se u lidí zjišťovalo, jak dlouhá pauza pomáhá nejvíce k tomu, aby si hlava opravdu odpočinula a po návratu zase fungovala. Výsledek je docela příjemný. Ideální dovolená má mít zhruba 11 až 15 dní. Po takové pauze se 76% lidí cítilo energičtěji, 65% mělo pocit, že jsou v práci produktivnější a 56% uvádělo větší chuť tvořit a přicházet s novými nápady.

Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Miss World pravidelně vyhrávám já, pokaždé v jiném převleku.

0: Doba 2, kde to stojí?
1: D1 vás momentálně zdrží na 20 minut ve směru z Prahy do Brna. Před Šmejkalkou na 24. kilometru kolona je od Velkých Popovic. Až hodinu se zdržíte na D1 ve směru z Vyškova do Brna u Slavkova. Na 209,5. kilometru je zúžení. Zpomaluje i silnice 3 před Benešovem směrem na Tábor. Na silnici 38 je neprůjezdná komunikace v obci Střítež, kde se srazily dva vozy. A velké komplikace jsou na silnici 6 mezi Petrohradem a Lubencem. Je komunikace v obou směrech neprůjezdná. Došlo tu k vážné dopravní nehodě a jedno vozidlo hoří. Tak buďte opatrní. A šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.

0: Ať se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Ve Washingtonu měli policisté zásah, který se asi v policejní akademii moc netrénuje. V městečku Parkland totiž utekla koza, pobíhala mezi auty a rozhodla se, že rozhodně nebude s někým spolupracovat. A na místo dorazili zástupci šerifa i odchytová služba a začala asi 20-minutová honička po okolí, protože klasické výzvy zjevně nezabíraly. Jeden z policistů se prý pokusil domluvit kozí řečí. Překvapivě koza ohromena nebyla. A to je fér, taky bych byl opatrný, kdyby na mě někdo v uniformě začal mečet. Nakonec ji ale bezpečně odchytili a převezli na záchrannou farmu, kde se teď čeká, jestli se náhodou nepřihlásí její majitel. Tudíž, až budete mít pocit, že máte v práci zvláštní den, vzpomeňte si na tohoto policistu, který šel do služby řešit dopravu a skončil u mezidruhové komunikace s kozou. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Hi! Hi, come in.
3: Ovace ve stoje si na letošním festivalu Sundance vysloužil snímek pozvání. Suma sumárum jde o třetí režijní počin herečky Olivie Wilde. Za kamerou debutovala v roce 2019 teenagerskou komedii Šprtky to chtějí taky. Před 4 lety pak uvedla psychologický thriller s názvem To nic drahá.
2: Well, you could tell me that once in a while.
3: Námět filmu Pozvání není původní. Vychází z italských Naprostých cizinců z roku 2016. Podle tohoto vzoru vznikla španělská verze Sentimental a před 2 lety se stejné látky chytila také slovenská režisérka Marta Ferencová v komedii V dobrém i zlém.
2: We also have something we wanted to talk to you about.
3: Děj filmu se točí okolo celkem běžného páru Angely a Joea. Jeho jiskra pomalu uhasíná. Stvárnili je Olivia Wilde se Setem Rogenem. Jejich protipólem jsou bujaří a sexuálně nevázaní Pína a Hawk v podání Penelope Cruz a Edwarda Nortona, kteří bydlí ve stejném bytovém komplexu.
2: We feel a very strong connection with you guys. That is so nice, thank you.
4: Yeah.
3: Když jednou večer Angela a Joe pozvou své záhadné sousedy z horního patra na večeři, netuší, jaký nečekaný směr zdánlivě nevinné setkání nabere.
4: Just to be clear, you, her and me.
2: Yes.
4: Me too.
2: Yes, also you.
3: Snímek Pozvání je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Voda už prostě nestačí.
6: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: 58.2 a 105.5 FM.
7: Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: 13. hodina je za dveřmi, posloucháte Evropu 2 a na řadě jsou nové zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
2: Hezké odpoledne. Řada univerzit po celém Česku si stěžuje na státní hodnocení od ministerstva školství, které zkoumalo výsledky jejich vědy a výzkumu. Tvrdí, že známky neodpovídají kvalitě jejich práce ani mezinárodnímu postavení. Hodnocení je netransparentní a může je připravit o část státních peněz, třeba na zahraniční vědce. Ministr Robert Plaga slibuje úpravy a tvrdí, že každá škola odpovídající finance dostane. Stále více letních táborů omezuje používání digitálních zařízení a mobilů. Informuje o tom veřejnoprávní televize. K úplnému zákazu sáhla téměř polovina z nich. Reagují tak na poptávku rodičů, kteří chtějí, aby jejich děti trávily více času offline. Z pondělního atentátu na ukrajinského oligarchu v Monaku je nově podezřelá žena. Interpol hledá Ukrajinku, která v přestrojení za muže pravděpodobně bombu na bohatého podnikatele nastražila. Nejhorší zranění exploze způsobila oligarchově milence. Ta je nadále v ohrožení života.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D1 dejte stále pozor, konkrétně na 15. kilometru směr Brno bourala tu dvě vozidla, v Nepomuku na Plzeňsku v Rožmitálské se došetřuje srážka dvou vozů a na Jihlavsku na silnici 38 v Stříteži bourala dvě osobní vozidla.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: No venku je všelijak, jasno až polojasno, místy zataženo, počítejte postupně během odpoledne i s oblačností a bohužel i se slabým deštěm či přeháňkami, zejména teda na severu a severozápadě. Teploty se drží v rozmezí od 20 do 25 stupňů a místy může vát čerstvý vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a téměř 2 minuty po 13. pokračuje Kuba Štěpán.
1: Zuzko, děkujeme. Speciální začátek léta je jedna věc, ale pak je tu ten moment, kdy si mozek řekne, hotovo, přepínám. A podle čísel to lidé dělají překvapivě brzy. Tak kdy? Řeknu za chvíli na Evropě 2.

0: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
1: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
0: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
2: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
0: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
1: To je moje show.
0: Dej taky follow E2.cz.
3: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
1: Vždycky to byla moje show.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když si nevíte rady, řekněte si, co by udělal Chuck Norris.

0: kde to stojí.
1: 13.37 je aktuální čas, pojďme zkontrolovat dopravní situaci. Čtvrt hodiny se zdržíte na D1 ve směru z Prahy do Brna před Šmejkalkou na 24. kilometru, kde začíná omezení. Až půl hodiny vás čeká zdržení na D8 na tahu od Ústí do Prahy, a to u Roudnice nad Labem. Kolona začíná už na 35. kilometru. A ještě se podíváme jednou na D1, která vázne i na trase z Vyškova do Brna, a to u Rousínova na 209. kilometru. Tady je kolona až na 3/4 hodiny. Čerstvá nehoda osobního vozidla s cyklistou vás taky pozdrží v Liberci, a to v Ještěcké ulici. Tak hlavně, ať už jedete kamkoliv, pevný nervy, žádný spěch a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2. Evropa 2. Maximum.

0: Posloucháte Evropu 2. Co prý dokáže lidem zvednout náladu víc než skvělá práce, fungující vztah nebo případně nákup nových věcí? Podle jedněch globálních dat je to cestování. A vlastně to dává smysl, nemusí hned o exotiku, palmy a účet, ze kterého se pak vzpamatováváme do Vánoc. Někdy stačí prodloužený víkend, výlet za město, nebo jenom ten krásný okamžik, kdy otevřete mapu a na pár minut máte pocit, že život se dá přepnout do režimu pryč. Zhruba 3/4 lidí si prý rezervují dovolenou hlavně ve chvíli, kdy si potřebují zlepšit náladu. A cestování u mnoha z nich boduje dokonce víc než některé velké životní události, třeba rande, nákupy nebo vlastní svatba. Takže možná nepotřebujeme další motivační citát, nový hrnek s nápisem dneska to zvládnu, ani 5 aplikací na lepší život. Někdy stačí zbalit tašku, změnit prostředí a na chvilku zmizet z běžného provozu. Minimálně zjistíte, že stejné starosti vypadají daleko líp s výhledem na moře. Na celou chystáme další aktuální zprávy a pak se přepojíme do Ostravy, kde dnes vrcholí festival Beats for Love a my přímo z místa vysíláme. Tak držte vlnu, my jsme Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Připijme si na naši svatbu. Bez dramat a zbytečných hádek.
3: Z naší strany nebudou.
4: A my s tím nezačneme.
5: Francouzská komedie A je to tady zas navazuje na komedii Kokoriko z roku 2024. V hlavních rolích se vracejí Christian Clavier jako aristokrat a Didier Bourdon jako muž z úplně jiného společenského prostředí.
6: Co mi to tu vykládáte, jste šílený?
5: Pokračování znovu rozehrává situaci kolem Alice a François. Jejich svatba měla být po všech předchozích zmatcích už jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. Jenže v téhle rodině se klid drží jen do chvíle, než se znovu otevře téma původu, identity a hrdosti.
7: On je totiž Turek, co? Sakra.
5: A teď zrovna vyšlo najevo, že dřívější výsledky DNA testů Frederika a Gerára byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
7: Jo, jako jogurt.
5: Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a stanou se z nich vášniví obhájci svých původních kořenů.
7: Vy jeden tajnůstkáři, proč jste mi o tom neřekl?
5: Navzdory všemu ale musí najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den. Komedie A je to tady zas je premiérově v kinech.
7: Sakra. Kdože?
5: Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 8.
8: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: 58.2 a 105.5 FM.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Posloucháte Evropu 2. Než se přepojíme do Ostravy na Beats for Love, Zuzka Kozáková přidá zprávy na 14. hodinu.
2: Dobré odpoledne. Ve Velehradě na Uhersko-Hradišku dnes začínají dvoudenní dny lidí dobré vůle. Cyrilometodějské slavnosti připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letos bude v Královské kapli Velehradské baziliky vystavena lebka svatého Lukáše. Relikvie je uchovávána v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Ve Spojených státech vrcholí přípravy mohutných oslav 250 let od podepsání deklarace nezávislosti, tedy faktického vzniku USA. Hlavní americký svátek připadá letos na sobotu, kde mají velkou část země zasáhnout tropické teploty. Oslavám proto předchází varování úřadů před domácími ohňostroji a kolapsy s přehrátí. I s ohledem na bezpečnost některá města oficiální akce zrušila. Majitel fotbalové Dukly Matěj Turek potvrdil ČTK, že pražský klub neakceptuje rozhodnutí Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy o Artis Brno. Obrátí se proto na soud. Turek je po konzultaci s právníky i nadále přesvědčený, že Dukla po vyloučení Karviné měla jako tým sestupující z nejvyšší soutěže dostat přednost před náhradníky z druhé ligy.
3: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D1 ve směru na Brno. Dvě vozidla bourala na 15. kilometru. Na Plzeňskou pozor v Nepomuku v Rožmitalské ulici, kde bourala dvě osobní vozidla, a s nehodou počítejte i na Jihlavsku na silnici 38 na vjezdu do obce Střítež.
3: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuálně jasno až polojasno, místy už taktéž oblačno, přidají se k tomu déšť či přehánky, zejména na severu a severozápadě, ale to až ve večerních hodinách. Teploty se většinou drží mezi 20 až 25 stupni. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a v tuto chvíli přepojujeme do Ostravy na Beats for Love.

0: Úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve Dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: A zoo třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
0: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

0: 14.20, posloucháte Evropu 2 a my se vám opět hlásíme dnes poslední čtvrtý den z festivalu Beats for Love.
1: Ondro, nemusí se hlásit, hezký den ode mě, nemusí se hlásit, jsme v rádiu, přece nás nikdo nevidí.
0: My jsme ve škole, škola už dávno skončila.
1: Hele, to mě připomíná, že ať jste kdekoliv, tak dělá se nějaká fotografie, že jo, děláš fotku a všichni najednou začnou křičet. A já říkám, prosím vás, to nemá zvuk, jako jsme v rádiu a nikdo nás nevidí. Ale je pravda, že Ondra mává, teďka tady kolem procházejí lidé, my na ně máváme, ahoj!
0: Ahoj!
1: No a vám říkáme taky ahoj, no. Protože je sobota, 4. červenec, 14.21 a my začínáme opět živě z Ostravy z festivalu Beats for Love.
0: Ano, těšte se na to, co vám přinese den čtvrtý, věřím, že budeme vysílat v plné síle. Hezké sobotní odpoledne!
1: Hezký den se v Evropou 2.

0: 14.46, ladíte Evropu 2, vysíláme živě den čtvrtý z Ostravy z Beats for Love.
1: Já koukám na náš monitor a tam je napsáno Prokop. Prokop je jméno, který dneska slaví svátek, takže i odsud z Ostravy přejeme všem Prokopům. Posíláme velkou gratulaci a jenom to nejlepší, nic jiného nepřejeme. No užívejte
0: všem,
1: si to.
0: Všem letně naladěným lidem, aby i dnešní počasí jim přineslo radost. Stále se ta teplota trošku snižuje, ale pořád zůstává ten letní vibe.
1: Za mě je velmi příjemně. Příjemně a děláte, co děláte. Dneska se těšíme na sobotní pohodu, na maximum, kterou vám budeme posílat právě z festivalu Beats for Love až do 20. hodiny.
0: Po 15. hodině pro vás máme velký drb ze včerejšího vystoupení jednoho headlinera, který loni nepřiletěl. A co se dělo letos? To vám povíme, určitě jste o tom ještě nikde neslyšeli.
1: Tak nikam neodcházejte a zůstaňte s námi. Sobotní Evropa 2, přímo z Ostravy z festivalu Beats for Love. Tak pojďme na to a buďte dobrý.
2: Pavel Sejnar a Ondra Vodný. Živě z Beats for Love. Evropa 2. Evropa 2.
3: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: 82 a 105,5 FM.
4: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.

teď 15 hodin 6 minut na Evropě 2, sobota, navíc k tomu začátek července, to znamená letní prázdniny, co víc si přát, snad jen aby dnes vyšlo počasí na Beats for Love, 100% vyjde, odtud vysíláme, teď Kygo a Khalid, jsme Evropa 2.

0: 15 hodin 16 minut, sobota, posloucháte Evropu 2, stále živě z Beats for Love festivalu, kde startuje čtvrtý den a čtvrtý den jsme u toho. Když se podíváte na náš Instagram Evropa 2, uvidíte aktuálně hned několik příspěvků ze včerejšího dne. Lehký recap jedné z hlavních hvězd letošního festivalu, který byl Dimitri Vegas. Podíváte se také do zákulisí festivalu, kde zjistíte, jak si můžete užívat festival. Ano, hned několika způsoby. Buď to z davu, klasicky z kotle, nebo z VIPčka, kde je pohodička, nebo z takzvaného pitu, který je přímo před pódiem, a nebo přímo ze stage vedle DJ. Kdybyste chtěli vidět, jak to vypadá, podívejte se na náš Instagram Evropa 2 a zkuste si vybrat, který výhled na festivalovou stage by pro vás byl ten nejlepší. Včerejšek přinesl i spoustu velmi krásných situací, které patří k festivalu a které se týkají hlavních hvězd. Pár zákulisních drbů jsme pro vás sezbírali už teď dopoledne a nebudou chybět. Už za chvíli v Eteru Evropy 2. Nenechte si to ujít, nikdo to ještě neslyšel. Podíváme se do velmi soukromého života jedné z hlavních hvězd včerejšího vystoupení tady na Beats for Love. Odkud vás zdraví Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
3: Čumíš, vej?
1: Songy na přání.
4: Pro moji dcerku Mariánku.
2: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo, tohle?
4: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
3: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
4: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
1: Ty nejdůležitější témata celého dne.
5: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
3: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Tento týden v KAU opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více info v restauracích.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plno tučné mléko, litr s apkou za 12,90.

0: back to the blog era one time.
1: Chuck Norris na Evropě 2.
2: Tady je Chuck Norris. Když ve Scrabble sestavíte Chuck Norris, vyhrajete. Vždycky.

Posloucháte Evropu 2, 15.31, krásné slunné počasí na spoustě míst a velmi příjemná teplota, která skoro se nabízí, aby nás vyhnala asi ne úplně na koupaliště, ale nejlépe někam na výlet na festival. Tak stále ještě to můžete stihnout na dnešní headlinery v rámci Beats for Love, odkud vysílá Evropa 2, poslední čtvrtý den. Dnes do 20 hodin vám přineseme hned několik zákulisních informací z festivalu Beats for Love. Podíváme se na letošní headlinery a na ty, kteří dnes přiletí do České republiky. No a už teď se můžete podívat na Instagram Evropy 2, ve kterém uvidíte rozhovor s velmi talentovaným sypaďákem, který ovládl pódium včera a který má velmi příjemnou spolupráci s Davidem Guettou, kterou můžete slyšet i u nás na Evropě 2. Jaden Boysen se jmenuje, no a právě teď vyšel rozhovor s ním, který odhalí, jaké to je jako začínající DJ ulovit velkou hvězdu, která s vámi vystoupí na pódiu a která s vámi udělá track, který vám změní život a dostane vás třeba i na takový festival, jako je Beats for Love. Víc na Instagramu Evropa2.cz Sombr a taky Imagine Dragons. To k tomu přidám na Evropě 2.

Ty hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4.

0: Máte víkendovou Evropu 2 dnes ještě speciálně z Beats for Love, kde máme svoje studio a kde už se všechno chystá k otevření bran na poslední čtvrtý den. Pokud byste chtěli vidět novinky ze včerejšího dne, podívejte se na Instagram Evropa 2. Právě vyšel další rozhovor s legendou tanečního světa, kterou je Mark Knight, který dorazil a poradil všem začínajícím DJs a hudebním producentům, jak začít a jak se dostat na velké stage, které vidíme třeba tady právě na Beats for Love. Návštěvníků dorazí dneska opět spoustu, počasí je ideální. Pokud jste teprve teď odstartovali prázdniny, tak si je užijte naplno tenhle víkend, protože počasí na příští týden už nevypadá opět příliš letně a bude trošku toho deště, takže na nic nečekejte, léto odstartovalo a čím dřív si ho začnete užívat, tím lépe a nejlépe taky ve společnosti Evropy 2. Moela a taky novinka od Loreen, to vám si dám z našeho festivalového maxima muziky tady na Evropě 2.
1: Evropa 2, 8

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponzor Časomíry.
1: A po 16. hodině se hlásíme živě z Beats for Love z Ostravy, kde máme svoje mobilní studio, tak držte vnu, i dál jsme Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Dvě, 8 minut po 16. hodině pokračuje Harry Styles. Pár se právě vrátil ze speciálního místa.
1: Ano, byl jsem se podívat backstage, žil jsem takovou backstage tour a už za chviličku vám řeknu, co jsem se konkrétně dozvěděl. Neuvěřitelný číslo, ale čeho se to týká, dozvíte se už za pár minut pouze na Evropě 2. Teď Harry Styles.

0: 16.16, posloucháte Evropu 2, Chevy's Beats for Love.
1: Já jsem před chviličkou navštívil takovou specialitu, která se tady dělá, a je to o tom, že vás provedou zákulisím a ukážou vám, jak vypadá backstage, jak vypadá zvukař, nebo jak vypadá ta část, kde se zvučí celý festival, jak vypadá takový obrovský stán, kde normálně jsou světla a programujou se na hlavní stage, jak to vypadá tam, kde, když přijede třeba Calvin Harris, kde odpočívá, kde se prostě dojde takzvaně uklidnit před tou show a tak podobně, kde navíždějí ty kamiony s technikou, no prostě kompletně jsem to prolez a musím říct, že to je úplně vynikající. My z toho máme takový video, který budete moci vidět na našich stránkách Facebook Evropa 2 anebo Instagram r2.cz. Ale chtěl bych říct, že jsem se dozvěděl, Ondro, tipni si, kolik je lidí, kteří se starají o všechny návštěvníky Beats for Love, takže takzvaná produkce a stav. Kolik je lidí letos tady na Beats for Love? Zkus to.
0: Já dostávám nápovědu zvenku, akorát ji nerozumím. 300, více jak 3000? Ne, fakt jo. Tak já dostávám teda tady nápovědu daleko od člena týmu více jak 3000. Je to tak, no, nebo není?
1: Já jsem dokonce slyšel, že to je až 5000 lidí, který se tady stává více jak 5000, možná 5500 lidí.
0: Pokyn.
1: Ano, přesně tak.
2: Tak neuvěřitelné.
1: Hele, je vidět, že někdo ví jenom část toho, co jsem se dozvěděl já. Takže 5000 lidí se stará kompletně o celý festival a je to fenomenální a myslím si, že můžu říct a dal bych ruku do ohně za to, že Beats for Love se stává opravdovým evropským festivalovým skvostem a my jako v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, hlavně tady na Moravě, v Ostravě a my na Evropě 2, jsme na to pyšní, že to tady máme u nás.
0: Musím říct, že jsem měl možnost se podívat i do zákulisí toho, jak hvězdy jezdí na festival a zažil jsem let helikoptérou, která vezí hvězdy z letiště a z hotelu přímo sem do areálu. I to jsme teď postli na Instagram Evropa2.cz, takže se podívejte, jaký exkluzivní servis hvězdy mají. No, Evropa 2.
3: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
1: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
3: Vím, Pája.
1: Zkuste doplnit.
3: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
1: Ale C je správně.
3: A co nám Cejny nabídneš?
1: Mně nejde z pusy dát slovo.
3: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
1: No.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Měsíc je jen kometa, která se kdysi měla střetnout se Zemí. Ale já jsem ji odkopl na oběžnou dráhu.

0: One Republic na Evropě 2 v 16.33, stále se vám hlasíme živě z Beats for Love, den čtvrtý.
1: Přejeme vám pohodovou sobotu a děláte, co děláte, doufám, že máte dobrou náladu. My už se tady chystáme na další DJské sety, vy se možná chystáte na nějakou grilovačku, anebo třeba, Ondro, špekáček s takovou tou krémskou hořčicí, já bych do toho šel okamžitě, i když na festivalech jsou naprosto vynikající stánky, kde si můžete ochutnat, co normálně třeba přes rok neochutnáte. Mimochodem, já si myslím, že na festivalu se dá i takhle jako jídelně řešit, jo. A co jsem tady jako vypozoroval, na co je největší fronta?
0: Já jsem úplně fascinovaný z toho.
1: Jsi z toho fascinovaný, prosím vás. Největší fronta tady je, když si normálně dáte chleba s pomazánkou. A mně to třeba chybí v pivnicích. Já si myslím, že pokud nás slyší nějaký majitel pivnice, že by se mohl chytit za frňák, protože takovýmu pivu chleba se škvarkovkou nebo s hermelínovou pomazánkou, nebo já nevím, tady se nabízí třeba 5-6 druhů pomazánek a to je úplně vynikající.
0: Ten výběr je tady neskutečný. Všechny kuchyně, všechny jídla a už to není jako dřív, že to bylo jenom klobása a chleba.
1: Ondro, pozor, tady je škvarek. No, dobrý.
0: No, opravdu, a hlavně včera jsme přicházeli na Marka Knighta a Fede Legranda, hvězdy, které hrály na stage Evropy 2, se kterými už teď najdete rozhovor na našem Instagramu e2.cz. A největší fronta v tu noc fakt byla na kus poctivýho čerstvýho chleba s pomazánkou.
1: Tak jestli teďka přemýšlíte, co si dáte k večeři, anebo k takový úplně, ty pozdní odpolední sváče, tak vidím, že někteří z vás teďka jdete si koupit pomazánku a to samozřejmě můžete. Když u toho si necháte puštěnou Evropu 2, tak my už za chviličku třeba Krištof, anebo Carly Rae Jepsen, a myslím si, že se můžete těšit na další takové té zákulisní drby nejen z festivalu Beats for Love.
0: Ano, i další maximum muziky vám doslova namažeme na vaše uši.
1: Tak hezkou sobotu s Evropou 2.

0: Posloucháte sobotu na Evropě 2 Ledejakou, stále jsme živě z Beats for Love.
1: Ano, my si to tady užíváme, protože počasí je úplně festivalový, nejideálnější. Doufám, že teďka nás neposlouchá někdo, kde leje, ale myslím si, na žádném místě Čech, Moravy a Slezska by zrovna teďka pršet, Ondro, možná nemuselo, i když v létě nevíš, najednou se vytvoří mrak, větší mrak, druhý mrak, narazí do sebe a je bouřka.
0: No, tady to vypadá trošku jako po dešti, když se podíváš, tady na silnici je mokrá. Je to proto, že na návštěvníky festivalu se myslí ve všech směrech a pokaždé, než se otevřou brány, tak tu projíždějí hasiči, kteří kropí a připravují celý areál na další parní den, což vlastně bychom mohli vzdát hold všem hasičům, který vlastně odnesou vždycky všechno.
1: Zdravíme bratry.
0: Povodeň, oheň, pomáhat tady návštěvníkům, všechno. Takže přátelé, všichni, kteří nemáte léto, jste v práci a nemusí to být jenom hasiči, tak je na vás myslíme. No.
1: A posíláme následující písničku, která bude od DJe, který dneska vystoupí jako headliner tady na hlavní stage. Kdo to je, Ondro?
0: No, je to Alesso.
1: Ano.
0: A my vás na něj lehce nažavíme, abyste vůbec věděli, kdo to je. Za krátkou chvíli si ho pustíme z Becky Hill.
1: Surrender. Tak hezkou sobotu.
2: Pavel Sejnár a Ondra Volný. Živě z Beat for Love. Evropa 2. Evropa 2. 8.
3: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: 82 a 105,5 FM.
4: What?

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout se na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Zdravíme vás, Evropy 2, 17. hodina odbyla, 4. červenec, sobota a přejeme vám pohodovej den z Ostravy. Ahoj. Evropa 2.

0: Co takhle zobnout si nějakou pistáci a jak oni zpívali Kelin a Sofian Mešmeš. Posloucháte Evropu 2, máme 13,5 minuty po 17. hodině. My děláme takovou tu hezkou festivalovou atmosféru, už čtvrtý den vás zdravíme z Ostravy, to jsem říkal před chviličkou, ze samotného srdce festivalu Beats for Love. No Ondro, vidíš to, tyjo, já už normálně i se přeříkávám, protože čtvrtý den tady je opravdu těžká záležitost.
1: Nejseš jediný, já poslouchám teď hlavní stage, že začal DJ, který už na začátku téměř byl s přeskokem hlasu a ukazuje to, jak skvělá atmosféra tady je a hlavně, jak do toho všichni šlapou už čtvrtý den.
0: Ano, my jsme tady zaznamenali vlastně takovou věc, kterou bych chtěl teďka zmínit. Veškerý DJové, který znáte třeba z éteru Evropy 2, Rehab, Marshmallow a tak podobně, dělají muziku do rádia, kterou slyšíte z našeho éteru, a potom dělají muziku, kterou si vlastně trošku změní a přizpůsobí tomu, aby mohli zahrát na takovýhle podobný akci, jako je Beats for Love, aby se na to dalo tančit, viď?
1: A hlavně málo kdo potom ví, co může očekávat, jo? Takže všichni se ptají, co myslíte, jaký to bude. Dnes tu za námi byli posluchači a ptali se, co byste nám dneska doporučil, ale my víme, že si každý to musí najít sám a prostě každý bude překvapen z toho, co přijde.
0: Ano, je to velmi individuální věc. Pro každý ucho třeba jiný DJ, proto je tady tolik stagí a podobně. Ale proč jsem odevřel tu problematiku těch songů? My tady máme pro vás aktuální novinku, kterou nasazuje Evropa 2 od dnešního dne a je to DJ, který na podobných festivalech hraje. Jmenuje se Martin Garrix. Martin Garrix se dal dohromady s velmi oblíbeným interpretem našich posluchačů a to je Ed Sheeran. Řekl bys, že prostě tyhle ty dva borci udělají společný song?
1: Ono to má velmi zajímavý příběh, tenhle ten song. A to, že tohle je song, který byl rozdělený už léta zpátky. Opravdu třeba 10 let. A teď po delší době Martin Garrix inicioval a na Instagramu napsal Edovi komentář, ve kterém psal, hej, neměli bychom ten track už konečně dokončit.
0: No,
1: a Ed Sheeran se toho chytil, přijel za Martinem Garrixem a tohle z toho vzniklo.
0: Oni vytáhli song ze šuplíku a vydali ho, je to tak?
1: Spíš song, který tak nějak začali dělat a pak to vyšumělo, protože jsou oba dva velmi zaneprázdněný.
0: Repeat it, tak se to jmenuje Martin Garrix, Ed Sheeran a pojďte si dát novinku Evropy 2 právě teď. Volume doprava, tak ať se vám líbí, hezkou sobotu.
2: Hudební novinka Evropy 2.

0: Czech Republic, I am Behre on Europa 2.
1: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Europa 2.
2: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa 2.
3: Hey, we're Imagine Dragons and you're listening to Europa 2.
4: Europa 2.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

Rap Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flag i na Beats for Love. 1. až 4.

0: Switch Disco na Evropě 2. Vy posloucháte tu sobotní dnešní odpolední. Máme 5,5 minuty, po 6:30 jdeme živě přímo ze samotného srdce festivalu Beats for Love. Společně se mnou je tady Ondra Vodný. Ahoj Ondro.
1: Ahoj Pájo.
0: Já jsem se před chvíličkou vrátil z backstage, udělal jsem vlastně takovou túru backstage, která se dělá pro novináře a tak podobně, a šel jsem okolo. Dokončili jsme z toho, natočili video, abyste viděli ten pohled, jaký mají DJové z té hlavní stage, abyste viděli, jak vypadá zvukařské zázemí, jak vypadá osvětlovačské zázemí a vůbec, jak vypadá zázemí všech různých interpretů. Ale proč o tom mluvím, proč to otvírám? Já jsem se dozvěděl takovou pikantnost. Každá kapela a každý DJ toho světového formátu vždycky, když je bookován na jakýkoliv festival, ať je to festival Rock for People, který známe, ať je to festival Beats for Love nebo jiný na světě, tak vždycky mají seznam věcí, které chtějí od toho pořadatele připravit. Viď? Mají tam svoje jídlo, mají tam svoje pití, pro kolik lidí to chtějí připravit, dokonce nějakou techniku třeba, kterou chtějí připravit. Někdo dokonce chce připravit něco speciálního, pokud třeba přespává v té lokalitě, tak já jsem se dozvěděl, že tady hrál, kdo to byl, člověče Ondro? Byl to jeden z DJů, kterého taky hrajeme tady u nás na Evropě 2. Teď si nedokážu představit, kdo to byl, ale on hrál nějakou hru a normálně chtěl, když přišel po tom svém vystoupení na ten svůj hotelový pokoj, tak chtěl mít tu hru dohranou do nějakého levelu, kde on skončil, tak dokonce z festivalu Beats for Love, je to pár let nazpátek, jo, Alan Walker možná, že to byl, tak bylo tam několik mladých nadšenců, co tu hru hráli a museli mu to dohrát do nějakého levelu, aby on, když přijde, aby mohl jako pokračovat dál.
1: Slyšel jsem taky tuhle historku, slyšel jsem i historku o tom, že chtěl někdo za pódiem toaletu.
0: Ano.
1: To si pamatuju, že to si chtěl vždycky, i ty, když jsme žili dřív na festivali.
0: Takhle, toaleta je velmi důležitá. Ty mluvíš o té historce, která se stala 2 roky nazpátek a on musel mít svoji solo toaletu, aby byla připravena. Ale
1: speciální, ještě speciální ryby, vím, že si někdo naporoučil a pak se jich ani netknul, ano. To bývá velmi časté, ale myslím, že ty máš ještě jednu speciální věc, která byla v tom rideru.
0: Jedna specialita, která byla letos tady na festivalu Beats for Love, je to jeden z DJů, nebudu ho jmenovat, který hrál na techno stage a on si přál, představte si, na konci toho rideru bylo napsáno, že by chtěl mít vedle sebe na pódiu normálně akvárko a v tom akvárku, aby byli malí žraloci, možná jenom stačil jeden malý žralok, jo. A teďka vlastně pořadatelé, když se to jako dočetli, tak říkali, jak to máme, to prostě nedáme dohromady to vůbec, tak si mysleli, že prostě aby měl toho žraloka tam, tak už scháněli někde i v cizích zemích nějaký videomapping, aby mu to namapovali, aby měl ten pocit, že tam ten žralok prostě plave někde v nějakým tom akvárku. No a když kontaktovali tu produkci, tak ta produkce říkala, ano, správně, ten rider jste dočetli až do konce, to byla zkouška pro vás, žádnýho žraloka jako nepožadujeme.
1: To zkouša, historka si na filmu to zkouša, jak to zkouša?
0: No, zkoušaj, oni chtějí, aby ty ridery se četli až úplně do konce, takže prosím vás, pokud vám někdo pošle nějaký pracovní mail nebo cokoliv, čtěte to do konce, protože si myslím, že po této historce se mnozí nechají inspirovat a třeba nějakou otázku nebo nějakou prosbu na váš poslov. Jako.
1: A nebo pokud chcete vědět, že někdo z těch, kterým posíláte e-mail, ho dočetl až do konce, tak vy nakonec dejte nějaký podobný nesmyslný test a uvidíte, zda to opravdu někdo dokonce dočetl.
0: Je to dobrý, já bych se toho chytil. Tak pojďme naladit atmosféru. Dneska večer hlavní hvězda Alesso. My jsme vybrali single, který se jmenuje Heroes, We Could Be, a myslím si, že to je taková písnička, která doufejme dneska tady zazní, viď Ondro?
1: Pro všechny hrdiny a hrdinky, kterých věřím, že nás poslouchá nespočet.
0: Tak hezkou sobotu, 39,5 minuty po 17. Evropa 2.

0: Další z novinek Evropy 2, kterou jsme nasadili pro dnešní den a vůbec nadcházející třeba čas pro vás, naše posluchače Evropy 2 Jubel. Další novinka bude už za chviličku, protože těch novinek máme opravdu hodně. Hezkou sobotu vám přejeme, lehce po 6:15. Máme tady pro vás aktuální novinky v kinech. Ondro, kdy jsi byl naposledy v kině? Pamatuješ si to?
1: Dávno, dávno
2: jsem byl.
0: Dávno?
2: Dávno, dávno.
0: Na čem jsi byl?
2: Na dětském filmu určitě, protože teď chodím, ne, byl jsem na Gabi's Dollhouse, se to jmenuje. Ano. Gabin kouzelný domeček a myslím, že všichni, co mají děti, hlavně holky, tenhle film ocenili. Takže to by byl můj tip, kdybyste vyráželi s dětma, ale my máme určitě jiný.
0: Osobně si myslím, že animáky jsou prostě skvělí, takže zajděte i s těma dětma, vrátíte se do dětských let, ale my vás veme na další aktuální novinku, která je v našich kinech. Co třeba dneska ještě vyrazí do bijáku, nebo zítra, podle mě i dnes to ještě stihnete. Tohle vám doporučuje Evropa 2.
3: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
4: Hi! Hi, come in.
5: Ovace ve stoje si na letošním festivalu Sundance vysloužil snímek pozvání. Suma sumárum jde o třetí režijní počin herečky Olivie Wilde. Za kamerou debutovala v roce 2019 teenagerskou komedii Šprtky to chtějí taky. Před 4 lety pak uvedla psychologický thriller s názvem To nic drahá.
4: Well, you could tell me that once in a while.
5: Námět filmu Pozvání není původní. Vychází z italských Naprostých cizinců z roku 2016. Podle tohoto vzoru vznikla španělská verze Sentimental a před 2 lety se stejné látky chytila také slovenská režisérka Marta Ferencová v komedii V dobrém i zlém. Děj filmu se točí okolo celkem běžného páru Angely a Joea. Jehož jiskra pomalu uhasíná. Stvárnili je Olivia Wilde se Sethem Rogenem. Jejich protipólem jsou bujaří a sexuálně nevázaní Pína a Hawk v podání Penelope Cruz a Edwarda Nortona, kteří bydlí ve stejném bytovém komplexu.
6: We feel a very strong connection with you guys.
4: That is so nice, thank you. Yeah.
5: Když jednou večer Angela a Joe pozvou své záhadné sousedy z horního patra na večeři, netuší, jaký nečekaný směr zdánlivě nevinné setkání nabere.
7: Just to be clear, you, her, and me.
6: Yes.
7: Me too.
6: Yes, also you.
5: Snímek Pozvání je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
3: Evropa 2.
8: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
3: 58.2 a 105.5 FM. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Sobota 18. hodina, posloucháte Evropu 2. Další hodina z festivalu Beats for Love je připravena. Tak pohodovej den, teď třeba Silver Spoon. Evropa 2.

0: pořád vás ladí letní Evropa 2. K létu patří muzika, k létu patří festivaly anebo různé open air akce a vy byste určitě se měli na nějaký zastavit. My jsme se zastavili a celé studio jsme přesunuli do Ostravy, do samotného srdce festivalu Beats for Love a chceme vám ukázat, jaká je tady atmosféra. My to všechno budeme komentovat. Velká škoda, že nejsme v televizi, ale můžete nás i s obrazem sledovat na našich sociálních sítích. E2.cz je Instagram, Evropa 2 je Facebook. Všechno pro vás natáčíme, připravujeme rozhovory s obrovskými DJs a dokonce se za námi tady můžete stavit a přijít se podívat, jak vypadá vysílání Evropy 2. Tak tedy hnedka ze začátku prázdnin Beats for Love a Evropa 2 se opět spojili dohromady a my jsme tady pro vás připraveni až do soboty do 20. hodiny večerní. Tak buďte s námi a držte krok s festivalovou Evropou 2.
1: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Moderní čistící prostředky uvádějí, že zničí až 99,9% mikrobů. Já zničím 100% čehokoliv se mi zachce.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Připijme si na naši svatbu. Bez dramat a zbytečných hádek.
2: Z naší strany nebudou.
3: A my s tím nezačnem.
4: Francouzská komedie A je to tady zas navazuje na komedii Kokoriko z roku 2024. V hlavních rolích se vracejí Christian Clavier jako aristokrat a Didier Bourdon jako muž z úplně jiného společenského prostředí.
5: Co mi to tu vykládáte, jste šílený?
4: Pokračování znovu rozehrává situaci kolem Alice a François. Jejich svatba měla být po všech předchozích zmatcích už jen otázkou klidu, smíření a rodinné pohody. Jenže v téhle rodině se klid drží jen do chvíle, než se znovu otevře téma původu, identity a hrdosti.
6: On je totiž Turek.
5: Co? Sakra.
4: A teď zrovna vyšlo najevo, že dřívější výsledky DNA testů Frederika a Gerára byly chybné a jejich původ je úplně jiný, než si mysleli.
3: Jo, jako jogurt.
4: Hrdí a tvrdohlaví muži se musí vyrovnat se svou novou identitou a stanou se z nich vášniví obhájci svých původních kořenů.
5: Vy jeden tajnůstkáři, proč jste mi o tom neřekl?
4: Navzdory všemu ale musí najít společnou řeč a neskazit svým dětem svatební den. Komedie A je to tady zas je premiérově v kinech.
5: Sakra. Kdože?
4: Martina Sokolová, Evropa.

na maximum. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Ladí vás Evropa 2, tohle byla jedna z novinek pro tento týden, Dermot Kennedy. My vás zdravíme z festivalu Beats for Love tady z Ostravy. Tady to jede na plný pecky a my jsme přímo naproti hlavnímu pódiu, kde teď hraje vlastně svůj set portugalský DJ a on to vlastně není jenom DJ.
2: Samozřejmě kněz, můžete slyšet za námi naprosto skvělou muziku, začal před zhruba 15 minutami a je to portugalský kněz, DJ v jedné osobě, který si říká Padre Guilherme, pokud ano. To říkám správně. No.
1: Ano, před chviličkou zahrál třeba Faithless, takový ty známý melodie, dokonce hrál i Eru Ameno, tím začal, to my jsme si mohli pustit a zaspomínat, protože i tenhle song, tuhle písničku Evropa 2 má a hrála. No a jak se to bude vyvíjet, to jsme sami zvědaví, ale Ondro, ty máš nějaký detailní informace o tomhle pánovi?
2: On je to strašně zajímavý příběh, který začal v roce 2010 v Afghánistánu, kde tenhle kněz hrál párty pro vojáky. Mm-hmm. Jo, a stal se z toho fenomenem při covidu, kdo on začal streamovat své DJské sety, stal se velmi populární a všechno vyvrcholilo, když zahrál na Světových dnech mládeže v Lisabonu v roce 2023. Tam hrál pro 1,5 milionu mladých lidí. A v roce 2025 pak vystoupil za účasti papeže dokonce. Na Instagramu má téměř 3 miliony sledujících a při jedné příležitosti mu dokonce sám papež požehnal sluchátka.
1: To je hezký.
2: A tak jaký DJ má požehnaný sluchátka?
1: No, je to tak, je mu 51 let, narodil se 31. července, takže zanedlouho bude slavit 52. narozeniny, rok 74 a hraje mu to naprosto fantasticky.
2: Navíc je to jeden z ještě z těch poctivých DJs, který nejezdí na poslední chvíli. Svým zákulisí tak přiletěl už včera a dokonce se stihl projít po Ostravě, vychutnat si trošku okolí a dokonce se údajně procházeli tady po festivalu.
1: A to je hezký. No. Takže dámy a pánové, DJ Padre právě teď, no a abychom vám zprostředkovali to, co začalo hrát na jeho setu, nebo na začátku jeho setu, tak je tady Era a Ameno. Takže dámy a pánové, my vám přejeme stále pohodovou sobotu a třeba tohle to vám zvedne náladu. Jsme rádi, že jste i dál s Evropou 2.

Evropa 2. 8. Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

0: Je čas na jídlo plné vitality a chuti troufnout si na cokoliv. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Franz Josef Kaiser, sponsor Časomíry.
1: Poslední hodina, kterou začínáme živě z festivalu Beats for Love, právě začíná. Tak užívejte, volme doprava, tady je vaše Evropa 2. A začínáme stylově. David Guetta, Sam Martin, Dangerous, za chviličku DJ Tiesto, Jonas Blue a Rita Ora. Tak vám přejeme pohodovou sobotu, hezký podvečer. Jsme rádi, že i dnes jste s Evropou 2. To jsme my. Tak pohodovou sobotu.

Ladí vás Evropa 2, sobota 4. červenec, máme 11 minut po 19. hodině, no a jak už jsme říkali, začali jsme vysílat poslední hodinu z letošního Beats for Love, protože Beats for Love je od středy a dneska po půlnoci, nebo vlastně zítra, brzy ráno, bude končit. No a co pro vás máme, co jsme zaznamenali, tak na to se můžete podívat na našich sociálních sítích, Instagram je r2.cz, Facebook je Evropa 2 a nebo na našich stránkách evropa2.cz. A co jsem zaznamenal já osobně, spoustu DJů se vrací k 90. letům a už jsme tady slyšeli spoustu různých jejich remixů na všelijaký velmi úspěšný 90. Dmitry Vegas včera hrál neskutečně mnoho různých 90. jako je třeba Gala Freed from Desire, single, ze kterým se setkáváte snad na každé party, kde by nebyl. To není prostě party roku 2026. Před chviličkou DJ Padre, který je z Portugalska a je to kněz, který hrál opravdu a proslavil se po celém světě, tak třeba zahrál svůj remix z Catmana Johna, který bohužel už není tady mezi námi, ale je to pořád zvučné jméno 90. let. No a potom jsem třeba slyšel různý remixy od Doktora Albana, Hedwaye a dalších velmi populárních hvězd 90. let. Já jsem pro vás vybral takový versus, který je hrozně hezký do rádia. Versus znamená, když vezmete dva interprety nebo vlastně dva songy a dáte je dohromady a oni tak různě se budou jako prolínat. Takže jsem vybral Killers versus Doktor Alban. Song nebo ten versus je nazván Somebody Told Me It's My Life a takhle nějak podobně to zní. Samozřejmě tady na Beats for Love to je v takových tanečních, víc tanečních remixech, ale tohle taky není vůbec špatný. Takže vám přeju pohodovou sobotu. Máme 12 a půl minuty po 19. hodině a udělejte si pohodu, nebo dá se říct taneční pohodu, všude tam, kde se poslouchá Evropa 2. Tohle je Killers versus Doktor Alban, Somebody Told Me It's My Life a za chviličku slíbená gala Freed from Desire, která i včera zazněla od Dmitryho Vegase v jeho singlu, nebo v jeho setu a v jeho speciálním singlu, který podle mě vytvořili s Like Mikem úplně sami. Tak hezkou sobotu ještě jednou, ladíme atmosféru, dejte si volume doprava, užívejte, ať se kdekoliv, přejeme vám jenom to nejlepší, Evropa 2.

0: Skvělej versus Killer Dr. Albán na Evropě 2. Podobných libovostí na Beats for Love letos slyšíme mnoho. Tak pojďme dál, i tuhle tu písničku jsme včera tady slyšeli.
1: Užij si s námi Beats for Love on air.
0: Posledních necelých 45 minut. Dimitri Vegas hrál i Freed from Desire.

0: hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropu 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Fast, slow, cash, Evropu 2.
0: Evropa 2. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

Rádie vysílá živě z Beats for Love. Přijď si na nás šáhnout a užít si hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Paul Fandyk, Rehab, Glockenbach. Nasaj Atmo Beats for Love v éteru Evropy 2 plném rozhovorů a překvápek na našich soušlech. Evropa 2. Držíme ti flek i na Beats for Love. 1. až 4.

Ladí vás Evropa 2, tohle je Alesso a Zara Larsson. Alesso, který zahraje dnes večer na festivalu Beats for Love, ze kterého vysíláme posledních 27 minut. Mimochodem, dělou se tady velký věci, já už jsem před chviličkou vás informoval o tom, že vlastně DJové, světoví DJové, kteří tady zahrají a hrajou třeba na party ostrově Ibiza, na těch největších parties, tak opravdu sahají po 90. letech, dělají svoje remixy a potom to zařazují do svých DJských setů. No a DJ Padre, což je vlastně, DJ, který teďka hraje na hlavní scéně, je to portugalský DJ a vlastně je to muž, který káže lidem v kostele, tak představte si, že před chviličkou se nechal unést a to se mi líbilo, ten jeho nápad, že vzal jednu českou věc, kterou zařadil do svého repertoáru nebo do svého playlistu, udělal z toho taneční remix a byl to Jožin z Bažin a je to vlastně jediný DJ, který se o to postaral a neuvěřitelný potlesk a všechno sklidil, protože zaspomínal na Českou republiku. To se mně líbilo, ten nápad byl úplně geniální. Jožina z Bažina vám dneska hrát teď tady nebudu, ale mám tady jeden remix od kapely, která tady nezahrála. Je to kapela 90. let, která po podobných festivalech nejezdí, ale hrajou rychle a hrajou taneční muziku. Je to kapela Scooter a jelikož je sobota a je víkend, tak já jsem vybral právě písničku Víkend, kterou normálně klasicky séteru Evropy 2 neuslyšíte, kor v tomhle tom remixu. DJ Džurba se postaral o tenhle ten remix a myslím si, že to je vynikající věc třeba na dnešní sobotní podvečer, když vysíláme z toho tanečního festivalu. Takže volume doprava a přeju vám pohodovou sobotu. Užijte si tam, kde posloucháte dnešní Evropu 2.

nevím, jak vám, mě se ten remix líbí moc. DJ Jurba se postaral o tady tu verzi písně Weekend od kapely Scooter. Je to paráda, proto se mi zařadil do dnešního playlistu Evropy 2. Pojďme dál, pokračujeme. Calvin Harris, který nás okouzlil svým setem už ve středu tady na festivalu Beats for Love. Teď společně s Ellie Goulding. My jdeme do finále 19 hodin 8:30 a 3/4 minuty. K tomu tady je Evropa 2.

0: sobotní Evropa 2, máme 7:45, no a já jsem naposledy zapnul mikrofon přímo tady z centra dění z festivalu Beats for Love. Děkujeme, že jste poslouchali, děkujeme, že jste vydrželi, přejeme vám pohodovej den. Pokud jste sem nedokázali dojet, nebo nechtěli, nebo měli jste jiný plány, tak můžete mrknout na naše sociální sítě, kde pro vás zaznamenáváme různé rozhovory, postřehy, detaily festivalu, zaznamenáváme tam tu atmosféru, která tady vládne. Dokonce festival Beats for Love už ve středu zaznamenal rekord v návštěvnosti, když tady zahrál Calvin Harris. No a včera, podle mě, včera tady bylo ještě daleko víc lidí. Takže všechno postupně budeme sypat na náš Instagram, který se jmenuje E2CZ, na náš Facebook, který se jmenuje Evropa 2, nebo na naše stránky Evropa2.cz. No, loučíme se s vámi, přeju vám pohodovou sobotu a děláte, co děláte, doufám, že i dál můžete zůstat s Evropou 2, protože maximum muziky pro vás máme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zítra je neděle, zítra opět živě z našeho studia, no a v pondělí se na vás těším, protože v pondělí, i když je státní svátek, tak my vysíláme dál. Mějte se hezky, loučím se i za Ondru Vodného, protože Ondra odešel z našeho studia dělat další rozhovor pro vás na naše sociální sítě i s obrazem. Mějte se hezky, užívejte soboty, mějte dobrou náladu a zachovejte nám přízeň. Tím nám uděláte úplně největší radost, protože bez vás, bez našich posluchačů by Evropa 2 nebyla tou Evropou 2. Já se rozloučím interpretem, který tady hrál loni, Sigma, a dáme si Nobody to Love, song, který vás naladí na dnešní sobotní večer. Tak tedy ještě jednou děkujeme, mějte se nádherně a užívejte!
1: Pavel Sejnar a Ondra Vodný. Živě z Beats for Love. Evropa 2.
0: A tohle je Sigma. Charlie Wilson, Nobody to Love. Tak tedy ještě jednou mějte se krásně a naschledanou.

Evropa 2. 8. Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

0: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
1: To vás rádi vidíme.
0: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud tam voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžní dráhy. Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.

Evropa 2. Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

0: a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtán. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show. Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Evropa 2. Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci shows na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci shows na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.